jem zlo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnu z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam